0: Činu po pěčích je dostatujeme do dženznišeho rania, tež ze spřeladku do vůsobania Milan Grojlichuma.
1: A dobro, Anje, v našej hudžbnej rubrice ponženedom vo album, kýž je před posta letami vůjšo, dvojný album samo. Dále reči mi dženza vo rýbach a šmrekach a jsme pobyli na zběrance za nový hort v Ralbicach.
0: To už to máme spakované v našej programě do dženznišeho dňa se do minčinou popičích, když tu dom se da hudžbna přeladka po takým ničo nepobrahujem.

0: 10 minutino do napu 6, je pojčo zemnu do leta 1906 a 70, to bych janci let stara. V klubach Jeruni Horca faza disco je hudžbe, v radiach běží vosebě rockova a solova hudžba a populárna hudžba byla džen a vúspěšniša a bole mnoho stronska. A runje v tutem času vozivý minuce ameriský hudžbnik Stevie Wonder album, ki šo to kombinuje a runočasnie cíle svojský zdvuk stvorí, a to pod titulom Song in the Key of Love. A to spíve vytúnenie živenia. A runie vona tače svičí teledne svoje pečesa, či nese man Heduška ju nám predstaví.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Stevie Wonder, kýž běše 1976, jižo 15 let jako hudžbník aktivny, chceše se svojim novým albumom svoje dotalné vášně hudženia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudžbně, šako kombinuje tojž do hudžných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve v obsahach, nínže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hučpníkov a spievariu je na nej svišeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mies nimi sú spievy kajž disco hudžbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

0: na Buschestrichem.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: V budišini je naležunosti nastavacého Srpského fóruma viede na Lorskim areálu, co včera započeli s archeologickými vúrovaniami. To je trebné, dokež sú probové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Archeologické vúrovania maja hač dohod zakončené byč. Srpský fórum viede na Lorskim areálu je vúľko projekt založbe za srpský ľud. Do nového komplexa máte 2030 Srpský muzej, keštež Srpský institút s archívom a bibliotéku začaneč. Za tvár Srbského fóruma viede je tu kvíľu posta miliónu euro plánované. V Rajbicach sú včera zbijanku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým, kaž tež finančným pláne zvopravdžiu, kaž vesna nosta Huberto Sreča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večer na gminský ráže téma. S tobom sú radžičelio jednovosne v obzanknili, so pracuje so gmina vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bie vesna nosta Reča v júliu zromadne ze zastupiarymi Niemského centruma za astrofyziku a TU Drežane vopetal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne zhorni vúžicu vo stejnišo za Einsteinovy teleskop. Za adventné spektakulum v Kamencu dobia vopetovario lieca jace zastupa zapfačič. Miešanská rada je nitko nové vústavky za viki v obzankneva. Po tutých pfači zastup sa dorozčených nitko 5 euro miesto dota 4. Tež popfatk za vikovario sú zvyšili a do dviju cónu štaflovali. Areál viko so hač dokonca šelorovie promenáde rozširi. Adventné spektakulum v Kamencu bude cíči kunstyženia v adventče lieca 21. Bukečanská vosada přetvaria tu kvíľu prvý poskot svojej vosadnice. Při tom rúmnosť, če dosponie přetvoria, zatvaria nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zvestčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaríčky ščišč na múrie rozdeli. Farar Tomas Henchen so nadžia, zo môže hižo v adventnom času žurlu zaso vúživač. Za ňu je vosada tež hižo trebane maue píščele v obstarava. Přetvar Bukečanské je vosadnice pfači nieže 230 euro, pojeca toho přinže ze Spichovanského hornca Lida. To bych upovies čekíš na makače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močeloženca, drude môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
0: Na drohách, na pučách sa ničo nestáva, znamenča nic na vúžiských dobrú jezbu.
1: Srbský rozvoz.
0: A však viesče, vy nás docpieče celé lohko přes 0559 1 7 34 a potýž přes čet 4 minčiny po napo 6.

Včera mi je ho dječace svedžen v Rakecach, dječace svedžen, na kotrem so dječi moli tež srpske rije rijovač. No aj, a se s rijovanjom punže v Rakecach. Dale. Minuce evangelska besada srpska, besada rakečanske vosade, ona přeprošuje na rijovanski večer, lepe prajne tež na večer, kiš reka sjatok, feierabend. No ja, a tam maja přeco šelakore teme, kotrež si vubiru, hač je to jič, hač su to přednožki, hač su to spivne večere, a netko su se dojednali zromadnje rijovač. A to Jutze, a to ve Farskej Brožni ve Rakecach. To sče vutrobnje prošeni večer sedmich na tak menovane sjatok feierabend. Zromadnje chcidža tam rejovač a přeprošuje srpska besada evangelskeje vosady ve Rakecach. Agenca je 28. koparski turnier starých knězů v pokal srbského Sokova na sportnišču ve Krosčicach. No ja, když jsme runě při kopajnce, to chcou tež ještě raz voladač na konc týdenia, a to do Kulova. Minuce tam tež so kopajnca raje, minuce sobotu, to Mudrobili Kulovraja na Sokolbice Hoki popodnju Cioch. No haj, a najještja napič, možeče so tam pola Franka Seligara, kiš ma malku športovu kočmičku. Nedželu je dvorove svedžen v Ronom, a to na Nepelic dvorje. Vod jednačih, a tam zmiatiš k objedu nadost sprijotovane srbski objed. Dječi vstupia a tiež dječacin vodinský ansambl.

0: pojete šprave hesvo za přichodnu temu. Loni sreč mi je bych ove Ralbicach započeli staru brožnju mi je s faru a vosadnicu rad ljubin zvotovač. Vjacore dobrovolni su tede pomhali cichu vodkrič, hodnje na tute mestni je nitko nastav nove kulturne a vosadne dom. Cokvinski radičel se vio čolich je tvar cive čas převočal.
1: A te stare brožnje po zvotovano su mali šitko pomhač. Potem su mili te plane upovožene, pravjat smo tvarili za mali kuže smiju, jo, ideje. Zadživač potom smo imeli dobre ideje tej podla, kot so se tej podla zadživali do plana po arhitekta, to je Jara Dere Bežo.
0: No, jedno poskodové tvarenje sme je miestno za 80 ľudí a plači cukone 1,1 milión euro. Arhitekt Mirko Širak je vesový, zo je so jim to ve planovanom času poradživo a zo sú tež peneze pravie kalkulovali. Nitko sú jenoš ešte maličko ešte trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, še dobíše so dokvášť a a te kromu upon se z normálne zemiu šent, potúsa košče šent, pši kvašča, upon je to hotovo, a ju ľudská še sú te dve dúry, še ešte nic zákonné dúry, ale te mieze dúry, ke uľke žoli, tam še sa dobi ta šklenca ľudc zatvári.
0: Hoj, to praj architekt Mirko Širak k aktuelnomu stavi Radlubina v Ralbicach. Nedželu, to je tam domkovanka a to chcete švozadno fara Štěpán Delan, numer 2, posvědčiť.

Ještě nový dži narodil neje, ale pozdě pondělos Kristof Cíš zpívá. Ještě jako ještě čmá vonka. Andrea Špitanková zpívá, Domíra, kajž pověs je. A Lubojšo, Zofia. A ladísku hůčku. A tyž svovo slyšíme netko 7 minut po 6.

0: one.
1: Wie, wieder, wieder musst, wunamakanki.
2: Zajšvih letach je skornik kitro ve užiskih lesar zakaljau, vosebjem je s šmrekami. Skorniki polekovali su suchota, vihore a čopvota. Suchota štom zesvabi, vihore vamaja hauze a povale a štomil, že so skornik spešne zamestni, a při čopvoče so un spešnišo roznožuje. Skornik pak dostava hišče dalšu pomoc, když so do šmreka zadobiva. Popravom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so například pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s dunkam je s skoru a drevom, kotrimž so vůdky s jeličkou do korenu transportuja. A džiš larfy skornika votrostu. Přečivo vonem jedam pomaja přitým šelke ryby, kotre štute zneškodnieja. Ryby mjenujce tute jede rozpača a na dalše mačizny přeživaja. Přitym šelake družiny rybu romadžiživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nowe mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one moža so tyž usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby s tym wopkadzeja přepytowachu wyndano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisku ekologiju jenje. Při tym zwieščichu woni mez 12 rybowymi družinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie družinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsnete. S tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišče jedojte, a one tyž ižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. To pak je mes rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tyž same za sebe. Jenož při vestych umeneniach maja došť vůdko za tajke reakcie a tohodlato jenož malo družinu rybou zcela takle činí. A jedna tajka družina je v symbioze ze skornikom. Ryb mjenujce jeho kanála chroště a zdobom skornik jeho od štomak štomy nosy. Nětko sledžoky a sledžorjo tutu symbiozu tyž lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinje, štož zaso skorniky pomá.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
3: Njačin bank rozjasni. Dvimečin je do Bidl Knastov.

0: sa mi čudo do naposledme.
1: Polícia z G.
2: Na A4 blízko od počky Budišín Vukot je sredu poponiu muž se svojom transportorom volí zubiu a se skoncovaným motorom potom stejo vostav. Polícia je přijeva a miestno zavestčiva, přitom sú zviesčili, zo nemieše šofér žanú jezdnú dovolnosť. A v budijskih a drežanskih končinach su čera přepytali dohromady cínače objektu, privatne bydlenia, rumnosće firmu a bydlenia za dživačerjo. Pozadk běchu po informacijach zorilského statného ryčnistva přepytovania dla čorného dživa ve tvarstve. V obsidžerjo maj firmu vumietuja zo nejstaj z dživa personál poriadne přize vývoj a zo nejstaj sociálne popvatky za fačivoj. Nimo toho staj dre za jacač 3 milióny euro z ličbu vanky servisov firmu Kniju Vavoj za dživo, kotrž sosciva činivoneje.

uspěšným věcam. Doby se na každý pát gratulovat, že bude s kým hulmotovým haju, od mě se začarouším v okresné finále vukonové klasy 1 v Kopeňce a přitom vojovachu cokoně 4 šuske mustva vo zača do regionálního finála mě z nimi tež mustvo Sapského gymnázia. Cuk, jednatko a dvanatko startovaše uspěšně do turníra a doby priňu rů přečivo pohovansko-šulskému centru mě Budešin, a to z 2-1. A druhá rá přečivo Šilerovému gymnázie skončí so z 0-0. V poslední rě přečivo budeskému Filip Melanchtonovému gymnázie přesadžichu so Sapsi Kopario z 1-0. A s tým zavěstčí si mústvo vokovo Milana Joka, Kaju Saviča za Amate Januka prvně místno a s dobom kvalifikáciu za regionálne finále. Po taktické vúsmierenie je so sportové vúčabošči Bema postarav a 29. októbra je poľadám na protečku, to je přichodnú útohu, že za mústvo Sapského gymnázia v regionálnym finálu potom dále. A to hunia na kopanišču Humboldtového haja. Na mústvo čakajú potom od rania 9. zastupierio ze Zolaca, ze Skaminca, ze Svojerec. A štož chce mústvo tam podpírač? Vy však viesče, to je přeco rade vítané.

Kulo je tam sviči pivanja, hižo vulke čumpele tam na nam je čestija. To ni bale kaž na oktoberskim svedženju v Mnichove. No to bude so vam ljubič, kuloska pivanja menujce. 34. mjestem svedžen tam buhotuje hač do nedžele. No a ja tam sče tež prošeni na live hudžbu, kuchen zupe vela, napríklad skupina ta Jara Rihanna a Modostni, to sú moži mužojo, kýž hudža zromadne a dobrú náladu vúprudža potajkým. Znano je to tež váš svod a tež narie môžete si doječ na zeskapavu na und napríklad. No aj tam bude šo nešto los. Dženca najprede môžete si doječ na 28. koparský turnier starých kniezov vo pokal Sapského Sokova na športnišču ve Krušicach. Zjavne posedženie zjazského předsedca domovine tam dženca tež zmeja ve gmenie večer sedmich čolos. Jutce sče prošení to Dorakec, tamniša evangelská vosada lepe prajedne, tam evangelská besada prosi na tak mienovane Feierabend, na sjatok, tak reka. A to se kujde raz temu vupitaja, hač zromadnje spivanje, hač přednoški, a to chce ja jutce zromadnje rejovač. Serbske reje teda a dženca vjerč mir pola herca je ich hesvo. Potom je dvorový svedžen v Rúnom na Nepelic dvorie od jednačich. K obiedu zmia tam serbský obied a po podňu vústupia potom deči rúnické je piestovanie a dečace modinský ansambl slepo tiež. No hoj, a kulo, kajž sem vám prajva, hižo dženca započne hač do večera nedelnišie je. To bude tam nešto los. Vosom inčinou dosedem ich dobranie pre je serbský rozvoz.

0: Čas sa čmeňte do posledeme hier, nedele Waterisove podstupimie, vústajenca nadčasne sábske vúmiostvo. Přitom stetaj dvaj kolektívaj v središču NSK Lipsk, Neue Sorbsche Kunst a kolektív Vakuum. Što chceťa dokvádne vústajence pokazať, to vie Luka Golinski, kýž je z tobu stavu kolektíva Vakuuma.
1: Dajo, instalácie, skulptúre, akerámiky, fotografie, publikácie, drastve a textilné umelstvo, möbe, napšadu viele a rono tak rozširione sú také tematiky, vedkvienej estetiky, až do turizm, bortach, jo, napšadu tam viele pedla. Also, ogledarie, mogu se jaseliš na šake.
0: Dobraj, Luka Golinski, kiše sobu stav kolektiva Vakuuma, bondaj, kým vumius se venuja so temam, kajš identita rieč, kvierne živenie ve Serbách a tiež to vašnostnem zmienam, a to ve najšelakorišimi a zis najšelakorišimi materiálie.

0: Srčničinu do napol 8 hiem, a ja dojedu si na národnine a zaklinkam Big Ben, Big Ben.
1: Přejemy z Božo.
0: A ja sa nadžijam, zosče moje klinkanie zrozumiu ve Kočinie. Tam jedenca jubila Franz Langer. Mydom tež vám rozkladu, čeho dla syn Big Ben, Big Ben zaklinkava. Najprede pak, lube Franco, my přejeme či wiele zboža k tvojim 80. narodninám dženca. Vosebie krutu strovotu a dále wiele wesela ze zárodku a skotom doma ve Kočinie. Vostajn stajnje tajki wiesowy, kajž tebie znajemy, to przejači twoja manželska Maria a šitke dzieci ze snučkami. A dalsze zbožo przyče sčeletiš jubilari dženca Kuluske towarstwo tamšeje vosady Bratrustvo. Franz Langer z Kočiny je jubilar svičí dženca 80. narodnina. Tež my z cevie vútroby gratulujeme a přejeme krutu strovotu dere mieče a to šo ve kruhu svojbnych a přečelu. Po znova založeniu towarstwa bische Franz dołhe lieta čvon předsedstwa a je runia druhým aktivnie sobu na tym dživau, zoby towarstwo rostwo spomožnie we vosadze skutkovalo a bylo bo serbach znate. Vun, náš Franz, raješe v nimale šitkých inscenáciách sovie ze spownym elanom a tyž ze zahoritošťu sobu. A tam hviše jako janžel na jevišču, jako rábia, jako kova, búr, abo ve poslednej inscenácii jako Pater Braun, tež klinkaše potom tam pola janželskej rábinky. Big Ben, Big Ben. Sme rade s tobou rali, Anitko, ve starobie vostaj nám hište pravie dlho jako příladová svierne. Tuž přejeme, či ze svůj budženca a ze spřečelemi Riane Džin. A tyž ze snovoslíc dokáže já postrovy do Kočinie, věle zboža k 80. činám.

0: napo 8 ich je.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Milan Grojlich.
2: V Budišinje na ležonosti nastavaceho Srpskeho foruma vjede na Lorskim arealu so včera započeli s archeologijskimi vurevanjemi. To je trebne, dokaž su probove točenja na zbytki sidliša ze zažného sredžovjeka pokazali. Archeologiske vurevanja maja hač dohod zakončene bič. Srpski forum vjede na Lorskim arealu je vujko projekt za vožbe za srpski ljud. Do nového kompleksa ma te 2030 srpski muzej, kaž tež srpski institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar srpskeho foruma vjede je tu kvilu posta milionu euro planovane. V Ralbicach su čera zbijanku za nové hort svečili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kaštež financným pláne zvopravdžiu, kaž vjesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večo na gmenský rádže téma. Zdobom su rádžičeljo jednovosne vobzanknili, so pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Sardinijske. Gmenu bie vjesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupiarymi Niemského centruma za astrofiziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne zhorni v Užicu vo steniščo za Einsteinovy teleskop. Vutvar Maueje Sprewie mies Burghamorom a Sprecami je po úspešnym testče zakončené. Kaž hornistvo zanierova LMBV zdieli, môžeše zajšvy týždeň předvídžané maximálne množstvo vody přes rieku bežeč. Doto bychu fachovci vo 3. augusta krok po kroku dale a jace vody ze spiatnišča v Burghamore do Maueje Sprewie vodžili. Přitom sú vutvarené rečnišťo stajne doladovali. Maueje Sprewie súša do spiatnišťového systéma vás 2. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprewia, Bota a Berlín zastaruja. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při útvare špundovania žule sú zviesčili, zo leží převúlka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Farar Thomas Hähnchen zo nadžia, zo môža hižo v adventnym času žodu zaso užívač. Za ňu je vosada tež hižo trebane maue píščele vobstarava. Přetvar bukečanské je vosadnice pváči niedže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze spichovanského hornca Lida. To byšu povieste, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močilo dženca, drúde môže so tiež kúsk miolič, ale bude skere sucho v okolo 16 stopňov vodňa.
0: Na druhách so ničo nestáva, tuž dobrú jesbu. A apropo hišra z Bukece, vosadná žola na ňu so vosobince jara rade dopomňu, ako sme tam zromadne spívali naše adventné spievy. Sano so vy tiež hišče na to dopomniče, kak sme pred co ráno v adventnom času po srbských vieskách jezdili a romadne spívali. A to sme tam tiež zromadne činili v Bukecach na tamnišej žoli.
1: Srbský rozvoz.
0: Cimečine ponapovoz. Zu mich.

0: si s nami zaspívaj, zaspívajče národní náci spiju.
1: Přejeme s Božom.
0: A tok 80 činom přetodinu smíže do kočine gratulovali Franz Langer, Madame 80 činy a nětko svičí žona ve Bretnichu Hauswalte 80 jubilej. Maria Kunatova, ona říká, a tak říká ve zbožopřiču, za vás národní nám vůrjadne svičíme džen svůcine 80 letěči, bo kněz Dariu Strovosči. Luba Maria přijeme či vostajn dlouho je s nami a po zimským bydženiu bo nechči da kronu nebesku. Dobře já tebi, manželský Bernd, tvoje pěč děči se partnerami nučky a pranučky tež a přizamknu so brat a sotry se s manželskými a vězo tež váš svak. Tuž vele zboža k 80. národninám k 80. tež. Kajš vaši gratulanča písaja.

0: na Budějovicích.
1: Srpský rozhlas. Povestře. V studiu Milan Greulich.
2: V Budišine na ležonosti nastavaceho Srbského fóruma viede na Lovskim areálu sú čera započeli s archeologickými vúrovaniami. To je triebne, dokýž sú probové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžovika pokazali. Archeologické vúrovania maja hač dohod zakončené byč. Srbský fórum viede na Lovskim areálu je vúko projekt založby za srbský ľud. Do nového komplexa má tej 2030 srbský muzej, kajštež Srbský institút s archívom a bibliotéku začaneč. Za tvár Srbského fóruma viede je tu kvílu posta miliónu euro plánované. V Ralbicach sú čera zbieranku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým, kajštež financným pláne zvopravdživ, kajš viesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večer na gminský rádže téma. S dobom sú rádžičelio tam jednovosne obzanknili, so pracuje so gmina vo naviazanie partnerstva z gminu Lula na Zordinijskej. Gminu bie viesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupérymi Niemského centruma za astro fyziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne z horny Vúžicu vo steniščo za Einsteinovy teleskop. Za adventné spektakulum v Kamencu drbia vopytovario lieca jace zastupa zapačič. Miešťanská rada je nitko nové ústavky za Viki v obzankneva. Po tutech pači zastup za dorostčených nitko 5 euro miesto do ta 4. Tež popvatk za Vikovario sú zvyšeli a do dviju cónu štaflovali. Areál Viku so hač do konca Šilerovéje promenáde rozšíri. Adventné spektakulum v Kamencu bude cíči kunst týdženia v adventče, lieca 21. kroč. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosťe dospone přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při útvare špundovania žurle sú zvistčili, zo leží převúlka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie má so rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Farar Tomas Henchen so nadžia, zo môža hižo v adventnom času žurlu za so vúživač. Za ňu je vosada tež hižo treba nemáve píščele obstarava. Přetvar Bukečanskej vosadnice pači niedže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze Spichovanského honca Lida. To bych upovestče, když nama kačetejš na naši internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močeloženca, drúde môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho v okolo 16 stopňov vodňa.
0: Na pučach se ničo nestava, dobru jizbu do džencnišeho piatka.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napučoveče.

0: Vážne slova.
1: Madžinca Martina Nováková z Kroščic.
2: Dy so jenu vědomě rozhladujeme, pytněme, kak vůkotný je svět okolo nás. Hladajme jenu na kvitky, na vůdce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posměk děšča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaňom. Tola ničitko, štež v opravdě je, můžeme vidět. Je věle, što je zvostala za naše oči nevidžomne. Věcik například. Nevidžíme jen, a tola hýbaja so štomy. Nevidžíme žane radiové žomy a žane ultravioletné světlo, a tola vone tu jsou a skutkuja. Te Svatý Duch je nevidžomne, a tola můžeme jeho sledy v našem živěnu spoznat. V mírě, kotrž nadobo našu vutrobu napilňa, v dobré mysličce, kotrž nás k člověke vědže, abo v moci, kotrž nás nese, když ju sami věci nimamy. Bůh je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, vězdy, haj celý univerzum, tutom vůlky bo nevidží jenom svět, ale tež mě celé osobnice. Von znaja moje živěně, vidí moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere si kvíle za mě, tež při pozdaču nevážných prašeniach, při čichých staroščach moje vútroby. Dověr so tomu, když je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerží, tež tvoje živěně.
1: Dobré Martina Nováková ze Kroščic, ve nadavku a zamovitosti kroščanskeje vosade.

0: Das ja mir usual Rutze, der Neo Neperi so schon wie schon so nennt, Ticket, na super kokot, ga usual ja mehr Atamsrutter, Decke tak zinili, erst ein Drugisch, gött euch sie kral, Grundkreuz Tim, wie schon so putzini.
1: Super kokot, bujo, wie schon Bargovach, a zomerzasch gronisch ktamnemu kraloju.
0: No, tokas dei dwie, dokawe su taka uzeshe, na weisnem kokotu jo dobo lejma noc max, a poncu kokota ešti raz wapili na drastvinem zvěženju, tam jo bo Winklerojc Joshua predne, obej viče sobu cenitej, Južo leta druge možine se dla toho gnívajú, majú ga Berkove dvojc raz šonsu přijduce super kokot ku sebe holiš, ale musím groniš do tých miest nejo Berkovským to veľa přiniesvo, ve ušej 20 letnej tradícii super kokota přižote nent predne raz do Berkov.
1: Na pens mi nareske, Gregor, mi žik za šikne informácie kuo okoba super kokota.

0: уже дороги цежин згин, я шапшина сто, а дороги в сарских меньях. А наш эксперт, я се засе ядно ми упитал, катаре то, цо вам засе сам пшеражиш.
1: Меня уяснено. Вед нашаго меньовьедника, доктора Кита Кшижанка. Жінця?
2: Вухо. Длейше цаас, сом се забирав, змінями в пыцзайчу дольне вужице, доколаш собу живам на книгвах в тей регіоне, в ставізнах, пшірожі, культурі, а так далей. А я сом деяв за то пісаш нецо в све меньях. З тим сом нен скейнс не готове, але книгви хіщі не ісу готове, то хіщі петраю. Знаш буду вам уліцу ваш гаш су уйшлі. Togodla žinca hyšči raz, jadne mě ze tých stronu, kenčio me vesebne ľube, dokolaš tamstej bývej živej meje starej starejšej. To mě jo vuchu, abo na nímský lauchamo. A zavěstče věstčo, až to jo mě většeje sedlenské aglomerácie, ktereš jo se stvrýva z nekotarych sou v biegu industrializácie. Ten lauchamo, jo byl zachopně uznamná zelezárňa, kterouž su zavožili v 18. stoliešu při někajšném lauchmühle a ten mün jo lážal v blízkosti gato změním lauchteiche. S takým tam jo zachopně byl vuk, za kterým su se pomienili gate, mün a pen fabrika. A skoncne pomienjenie tie fabriky jo vordovalo mě cevěje sedlenské aglomerácie. Vedkolč příža ta serbská forma vuchu to nie znate. Vena rázka nestoj ve svouniku Arnoštamuki a zavěšče jo kumštně stvrjona. Znaš spontánie ved nekakých serbskorěcných lůží, kterýž tam su bydlili, kto to vě. Například znáte aktivist Arnošt Bart jo raz v Lauchamerie abo Vuchově žijeval. V jadnom lexikonie miestných mienjov jo pedaná gornoserbská forma železárňa, lec vena jo viecej autentiska, to pak neviem. S takým jo nespokojica situácia, až za mě Lauchamo nemáme dobrý serbský ekvivalent.
0: Doktora Kita Kšižanka, mienjovednika Sarskega instituta z Čosožali za dva týženia buža zase na ryže. Jogaž se za Sarske mienia zajmujúšo, také v našej audiotece namakajúšo rozjasnenia mienjovednika.

0: Také leto sa bužo uši dvažašča rytario pedla, kúžde prižo z drugej s, kúžde co byš zupakra 2062. Zupar kokot bužo ten týžin sobe tu po takém víče barkovách, domovina svižin sobu ugetujo a viednika biroa hove chyše buzu mám nento při telefonie tojo Marko z konca. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: Jo, co groni popšavim zupa, co jo zupar na zupa kokoše?
1: Toga jo znate, co jo zupar na tem zupa kokotu. Tam šidu šikne v jaske gromadu, šo ono gronili, živeš našo dvašča, so máme gromadu. Ja ne bi vežel, kaj je svežen v amče picnjo borku na podponocu hoše buza bi zvezal tak veli v jasko, šo šte luži šidu gromadu a to je už to jednorazne při tým zupa kokotu.
0: Ešte něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúžili to drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím všiúdať, tokož máš te kúžili to druhé upomínania a druhú situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje příduce přašaně zavěště, nejo to Laško taky veliký svěžin organizirováš alebo sobu organizirováš, s kterými problémami máš o hodce tak vyhováš.
1: No jo, když nemi byš spšavný, půjdu to ty peněze, celé spšavný gronjone, dokud když já přirovnuju do korony ten super kokot mostče, jak věl ten tak kde koštoval a městem koště ten super kokot skoro tři raz tak věle. To je šo vo veľa trošo oddovovo, to teke se sponzorami alebo se zastupom za reje veci nekrenia špšavie urovnaná, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme te je pokazané na to, až ta viac sobu šiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci vosebne teke se možine. Tam te borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako te sliné lieta teke popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šo nejano upomínanie. A potom se vie, ak som rodno gronil, přesto až se ty kúže leto na jednom druhým miestne. Ty žedne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za štrom a všetko možné, pa te druhých tež všetko sebe přikúpíš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúže raz ináč, potom se vie, také pery sú mili te viasky všetko jeden zál. Veliký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale te sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nie to v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažijam sa, až ľuži přijdu, ja nažijam sa, až ľuži také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestčenie tých kráľov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak jen tak groni na zelenej ľudce.
0: Jo.
1: Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej borkovskej mložinu má to derie, tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak dere organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, ja co ale zekar vesemich budu reje, na počích vedpodňa startujú na okolice, to je Ringšose v Barkovách, Dosmíra, Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo tak veľa ľuží ako možno. Viednik biroa domoviny jo bol při telefóne, to je Markus Krenca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učo mne žek, vedro da je ešte skázaš.
0: Jo, vedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobré vedro skázaš.

0: venjo bo oni predne kral vjogose.
1: A pen jo dao togo gulca, ako jo naraz odbol kral ve dvima soma.
0: Jo, to jo gulcloids Max z Rogozna ve jogose jo gvovo vetru, a bžese vetmysli teke ve škedovje. A to jo tak pšišvo, možinje ve škedovje a Rogoznje se pšetse v upomagatej, až maj ova tam dost šrejtarju. Ten Max jo bo s takim ve susedne s gest, jo kšio jano petergaš tu gvovo tak čochu, aby druge retarje jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo miel juž v ruce, ten neho neperi sušom vežo, co nent tiket na superkokotka južo jo miel a tam sú to teke tak cenili, až ten drugi škodojský král Grundkreuz tým vyče sobu ceni.
1: Superkokot bužo vyče Bargovách a co mežaš groniš k tamnemu králoju?
0: No, toga ste dvě. Bokové sú také úzeše. Na vejsnem kokotu jo dobu Lejmanoids Max. A poncu kokota ešte raz svapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obej viče sobu cenite. Južo lieta dvojko druge možiny se dla toho gnívajú. Majú ga Bokové dvojc raz šonsu pšiduce superkokot ku sebe holiš. Ale musím groniš do tých mest neho Bokovským to veľa pšiniesvo. Ve ušej dvažasťa let ne tradiciji superkokota přižo ten nent predne raz do Berku.
1: Na pensme nareske, Grigor, mi žik za šipne informácie kôr okoba superkokota.

0: Budžetzenia.
1: Regina Rotova z Hršebuza, niekaž na ceptárka na Dolnosarovskom gymnáziumie, je veď žincajšnego 870 let stará na jej borstách sú myslili přiašeky a přiašele miščanské domovinské kupky a spívarky a spívare kora Vúžeca. Vesenčo strove a glúcne přídúcim živinským liše a myšo jasove borstákové svežin.